0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: On air.
4: Online.
3: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
5: Krásné páteční ráno, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Česká země čelí kritickému nedostatku vláhy. V klíčových jarních měsících spadlo jen 50% obvyklého úhrnu srážek, což vyvolává krizi zejména na jihu Moravy. Břeclavsko se připravuje na krizový režim a omezení nakládání s pitnou vodou. Alarmující stav hlásí nejen povrchová vrstva půdy, ale i hydrologické měření v korytech toku, která jsou na svých minimech. Čínské chemičky zaplavují evropský trh levným zbožím, což ohrožuje místní výrobce, kteří kvůli vysokým nákladům na energie nedokážou konkurovat. Dovoz Číny se v posledních letech zdvojnásobil a evropský průmysl se potýká s největší krizí za poslední desetiletí. Experti varují, že bez ochranných opatření hrozí masivní propouštění a úplný zánik klíčových výrobních odvětví v Evropské unii. A pojďme také na sport. A čeští hokejisté v Angelholmu šokovali suverénní Švédy a po precizním taktickém výkonu zvítězili 3-1. Svěřenci Radima Rulíka smazali domácí hvězdy z NHL skvělou defenzivou v čele s bezchybným Pavlátem, zatímco ofenzivu táhl dvougólový Michal Kovarčík. Národní tým tak v generálce na světový šampionát utnul dlouhou sérii porážek z Trekonora, vyslal soupeřům jasný vzkaz, takhle by to na blízícím se mistrovství světa šlo. A pojďme už prosím na zprávy z regionu.
6: Jinak nepřístupný Lichtenštejnský palác na Kampě se dnes otevírá veřejnosti. Slouží jako reprezentační objekt státu. Zdarma se prohlédneme nejen prostory paláce, ale také výstavu dary premiérům. Palác bude otevřený od 10. do 18. hodiny a den otevřených dveří chystá na dnešek také Senát. Z Metropole Lucie Daňková.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.
5: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 18 stupních Celsia.
3: Retro víkend.
7: Retro víkend.
8: Přátelé, kamarádi, s vámi Leona a Filip, startujeme retro víkend, který potrvá dneska, zítra i pozítří do 18 hodin. Tak volume doprava, protože tohle bude jedna pecka za druhou. Startujeme právě teď. Dobré ráno.

0: Milujeme hudbu 90. let. Já jsem totiž takové dítě 90. a Fittipaldi, náš Filipek taky. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi. Retro víkend právě odstartoval z Eteru Hit Rádia, tak já doufám, že nás budete poslouchat v kuse non-stop až alespoň do nedělních 18 hodin, kdy vám budeme hrát nejlepší hity 90. let a společně budeme vzpomínat.
1: No, my jsme si tady už pro vás připravili pár témat, který věříme, že vás trošku zavedou do té minulosti, protože těch věcí spojených s retrem, tak je tolik, hodně, nejenom hudba.
0: My jsme se tady už pobavili mimo éter, zasmáli jsme se, zavzpomínali jsme, protože, přátelé, co byl největší frajerský předmět 90. let? Pište nám to na 777-937-777. Za mě to rozhodně bylo Tamagotchi.
1: Tamagotchi, ale to je legenda.
0: Tamagotchi, no? Tamagotchi. A nebo jojo, že jo? Walkman. Pogi. To byly frajeřiny.
1: Digitálky s kalkulačkou.
0: Nebo po Walkmanu Discman, že jo?
1: No, Discman, a my jsme pak ještě měli taky minidisk doma. To možná moc lidí nezná, ale to byl takový čtvercový malý CDčko v tom a to nahradilo vlastně Discman.
0: Diskety,
1: protože to bylo menší, že jo?
0: Ne, to byly už takový ty malý MP3, ne?
1: No, ty byly po Discmanu ještě. Takže to se dostáváme pořád jako do větší technologický.
0: Tak pojďme úplně bomby k těm začátkům. Největší frajerský předmět 90. let. Hledáme ho teď mezi vámi. Napište nám, co to podle vás bylo. Pojďme společně vzpomínat, udělat si takový to hezký ráno. Prostě tahle hudba je nejvíc, jo? Takže 777-937-777. Co podle vás byl největší frajerský předmět 90. let? No a já posílám samozřejmě další skvělou muziku. Před námi je Lucie, Šťastný chlap, ale teď už Madonna a Frozen. Tak dobré retro ráno.

0: obrázky.
1: Ano,
0: ještě.
1: Ano, ano. Pojďme vzpomínat dál. Největší frajerský předmět 90. let. Tamagotchi, jojo, pager, walkman, vytahovací anténa na mobilu, boty se svítící podrážkou, laser a spousty dalšího. Co to podle vás bylo u vás doma?
2: Na výlet?
3: Ano.
2: Jak?
3: Autem.
2: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
3: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
2: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
3: Olympia Plzeň.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Retro víkend na Hitradiu, 7 hodin 37 minut aktuální čas. Vy nám stále píšete spousty SMSek, za což tady s Filipem děkujeme. Ptali jsme se vás, jaká frajeřina v 90. letech byla u vás doma. Píše nám tady Lucka, dobré ráno, za mě byla frajeřina bezdrátové sluchátko u pevné linky. Naprosto souhlasím. Nebo záznamník, taky skvělá věc. A taťka měl dokonce databanku, takový ten diář na baterie. Hezký den, Lucka. Já si pamatuju, že jsem si jako malá s tím hrála, kradla jsem to mamce, ona to měla taky. A strašně mě na tom bavilo psát, že to byl takovej mini laptop vlastně, mini notebook, že jo.
1: No, dneska už těžko uvěřitelný, já se tak nechci jako zasním, jak to bezdrátový sluchátko vlastně změnilo celý ten svět. Si vem, že ti bylo, nevím, 12, 13, teď nějaká ta první láska, chtěla si prostě zavolat tamhle s Kubou, řeknu.
0: Ano.
1: Jo, a teď najednou, když jsi měla to drátový sluchátko, tak si nemohla nikam do soukromí, jo, ale s tím bezdrátovým telefonem si mohla prostě k sobě do pokojíčku jít a normálně volat, aniž by to slyšeli rodiče. To byla pecka.
0: A nebo na účet volaného, že jo?
1: To se taky volalo.
0: Martina, že to bylo úplně největší banger, takže přátelé, kamarádi, pište klidně dál, jaká frajeřina byla u vás doma v 90. letech a my pokračujeme v další skvělé muzice. Co třeba Robert Miles? Já se vracím zpátky do minulosti. To je neskutečný, co ta hudba s námi dokáže udělat. Skladba, která v 90. dokázala dvě věci. Uklidit lidi po diskotéce a zároveň uspat půlku republiky v autě cestou z Mejdanu. To je přesně tahle skladba Children.

A přesně tohle my milujeme. To jsou ty časy, kdy člověk přišel domů ve 4 ráno, sundal buffalo boty, nalil si džus z prášku a připadal si strašně dospěle. A jestli jste si někdy pustili Children do Walkmana a koukali z okna autobusu, jakože jste ve vlastním videoklipu, tak gratulace veliká, protože jste oficiálně dítě 90. A my v tomhle stylu budeme pokračovat, přátelé, i dál. Protože před námi je Cher, Michael Jackson. Kdo jste neviděl film, hned si zajděte, je to boží krásný, i slzička mi ukápla. No a dáme si trošku něco i z té rockové stránky, co třeba Guns N' Roses a jejich November Rain. Bože, jak já ten retro víkend miluju, buďte s námi!

0: this is Ava Max.
1: All the hits.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásný pátek, 8:02 a další zprávy, vítejte u nich. Den vítězství je v Česku státní svátek připomínající konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Na letošek připadá jeho 81. výročí. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23 hodin a 1 minutu středoevropského času. Na území tehdejšího Československa boje končily postupně. Zásadní roli sehrálo pražské povstání. Na osvobozování tehdejšího Československa se kromě Američanů a Sovětů podílela i rumunská armáda. Instagram zřejmě tento týden provedl čistku botů a falešných účtů. Z několika profilů tak zmizely miliony sledujících. Například z instagramového účtu Cristiana Ronalda zmizelo 8 milionů sledujících. U Justina Biebera a Taylor Swift kolem 5 milionů. Tento krok je pravděpodobně součástí širšího zásahu společnosti Meta proti botům, automatizované interakci a falešnému nárůstu publika na Instagramu. A pojďme také na fotbal. Fotbalisté portugalské Bragy v odvetě semifinále Evropské ligy prohráli 1-3 na půdě Freiburku a přišli tak o jedno brankový náskok z prvního duelu. Nepomohlo ani několik výslovně špičkových zákroků českého golmana Lukáše Horníčka. Do finále v Istanbulu se podívá německý manšaft, jen se v boji o trofej utká 20. května s anglickou Aston Villou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Oáza klidu na Pražském hradě. Po více než 10 letech je otevřena Hartigovská zahrada. Prostor je součástí komplexu jižních zahrad a je přístupný zdarma. Od března do konce října. Každý den od 6. do 22. hodiny, stejně jako další zahrady. Do konce roku chce pak hrad ještě v Hartigově zahradě opravit toalety. Z Metropole Lucie Daňková.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Na co očekáváme oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Dnešní maximální teploty odpoledne na 18 stupních Celsia.
2: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna.
5: Jedeme, nezastavujeme, retro víkend, nejlepší 90-kové hity, my pokračujeme dál. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi, tohle budete milovat až do nedělních 18 hodin.

0: Two Brothers on the Floor, Dreams Will Come Alive. Hezké dobré ráno, 8 hodin 13 minut, retro víkend v plné parádě, už hodinku a 13 minut vám hrajeme ty nejlepší devadesátky. Taky jsme probrali, jaký byl největší frajerský předmět 90. let. Psali jste nám Tamagotchi, Jojo, Pager, Walkman, databanky a tak dále a tak dále. A my jsme teď tady s Filipem si tak jako zpívali takovou tou naší sváhelštinou, bych nazvala, takovou hatla-patla fonetickou řečí a zpěvem. A tak nás napadlo, který hit 90. let, když ho slyšíte, jste si zpívali, ale vlastně úplně špatně, že tam třeba bylo, já nevím, how do you do, abyste z toho udělali how to you do. Prostě to, co jste slyšeli, jste zpívali takzvaně takový ten přepsaný text, třeba slyšíte písničku, tak si to napíšete, jak se to zhruba čte. Tak já jsem měla Underworld, kdy jsem se vyloženě fakt jako naposlouchala a bylo, znělo to asi jako takhle. Říkám, jo, budu to zpívat špatně, tak jak jsem to tenkrát slyšela. Hey boy, that boy, lifting an angel boy, and the doorway boy, she's got a lifting boy, she's got a unit boy, and T-Bills boy, and crying a living lamb boy. Prostě, já si to pamatuju fakt do dneška, protože jsem se to učila jako básničku. A nebo to byly Eiffel 65, takový ty modrý příšery, a tam jsem zpívala I'm blue, I will die, I will die, and I will die, I will die. A taky si to pamatuju do dneška. A bylo to naprosto skvělý a měla jsem pocit, že jsem ředitelka celého vesmíru. Co to bylo u tebe?
1: Je toho hodně. A teď jsem si vzpomněl třeba na S Club 7, jo. To byla taková ta písnička.
0: A jak to znělo u tebe?
1: A já jsem měl jako Don't stop, never give up, watching you come and reaching up, watching you can, as you have got the baby, I got to you. Jo, a tady, taky jsem zpíval, tam je Back to you, asi já jsem zpíval, baby, I got to you.
0: Jasně.
1: Takže úplně špatně, vlastně doteď nevím, jak je to správně, ale myslím si, že možná to doteď děláte i u těch nových písniček.
0: Ano.
1: Já běžně.
0: Tak nám napište, jaký hity to byly u vás, nebo víte co, klidně nám nahrajte hlasovku na 777-937-777. Budeme strašně rádi, když nám pošlete no, hlasovou zprávu. Ať si to vlastně takhle z Eteru Hitrádia můžeme pustit. Filipe, hoď tam ještě něco jsi takhle jako zpíval.
1: Jo, to bych musel už hodně zazpomínat.
0: Tak no. Vzpomínej, ještě tak nám jo. Určitě něco dáš a fakt nám pošlete vaši sváhelštinu jakýhokoliv hitu z 90. let. A my pokračujeme tady s Roxette a taky bude Bruce Springsteen. Hezké ráno. A těšíme se na ty nahrávky, jo? Na ty vaše svahelštiny.

0: Legenda všech legend Bruce Springsteen rozhodně nemůže chybět a jeho Human Touch. Podle toho, co nám píšete, vám Retro Weekend dělá neskutečnou radost. My jsme za to rádi, děkujeme moc. Píše nám tady Tomáš. Ahoj Leonko, miluju tyhle hity, probouzí to ve mně nostalgii na moje pubertální léta. Jo, jo, jsem taky dítě devadesátek, nezajdem na kávu. Hele, asi nezajdem, to by se nelíbilo mému chlapovi ani Filipovi.
1: Jo, ani mě,
0: ale třeba, nevím, někdy si můžem tady zavolat z Eteru Hitrádia třeba. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi Jason Donovan, Tina Turner a nebo, jestli se chcete po ránu fakt probrat, tak tohle to zaručeně udělá za vás. Snap! Za 3 minutky letí za vámi přímo k vám domů nebo možná i pod deku.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pro víkend.
1: Na Hit Radio City.
2: Sequence starts in 10 seconds. 4,

0: tanečky pecka z 90. let. My pokračujeme. Ptali jsme se vás, jaký song z 90. jste si zpívali takovou tou vaší svahelštinou. Přišlo nám opravdu spousty zpráv. Třeba tady Martina napsala, že to byly Spice Girls a Wanna Be. Dokonce nám tady napsala, já to přečtu tak, jak to je. Ahoj Leonko, já jsem to zpívala takhle. Yo, send you what you want, what you really, really want. Sami what you want, what you really, really want. Ha, ha, ha, really, really, really want. Say GZI. Martinko, miluju tě, děkuji za tuhle zprávu. Taky nám tady píše Monika. Dobré ráno, právě jsem slyšeli debatu o tom, jak špatně slyšíme texty anglických písní. Nemusíme chodit daleko, stačí totiž i české písně. Když někdo slyší místo, s tou modlitbičkou dojdeš vždycky nejdál, ze starců na chmelu, a já tam slyším s modrou tyčkou dojdeš vždycky nejdál. Co dodat? Zdraví vás Monika s rodinou, mějte prima den.
1: Je pravda, že já už několikrát na Google jsem si hledal, což je vlastně je za slovo v nějaký písničce, jo. Já vím, že to byla nějaká písnička od kapely Krištof.
0: Aha.
1: A teď nevím, ale už co to bylo, no. To je jedno. Z nějaký písničky a nemohl jsem prostě přijít na to, pouštěl jsem si to dokola, co to je, tak jsem to našel na Google, no. Každopádně ty skladby ze zahraničí, tak to je taková klasika. Mě jenom mrzí, že posluchači nepošlou opravdu nějakou tu hlasovku, teď je to anonymní, že jo?
0: Tak nám pošlete něco náspívanýho vaší svahelštinou na 777-937-777 a já vám za chvilku posílám partu sourozenců. Já milovala toho bubeníka z kapely Hanson. Jmenoval se Zack, nebo jmenuje se Zack. Asi ho miluji ještě do dneška. Měla jsem ho dokonce vedle postele na zdi nalepenýho a každou noc se mu dávala takovou pusinku. Já ho fakt milovala.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: Krásný pátek, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Česku je už 200 000 domácích baterií, ale kvůli neplatičům a krachům firem chybí peníze na jejich recyklaci. Dosavadní dobrovolnost sběru selhala, proto Ministerstvo životního prostředí v nové novele zavádí povinné zapojení prodejců do kolektivního systému. Zákon, který má vnést do likvidace baterií jasný řád, nyní čeká v Poslanecké sněmovně na první čtení. Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence. V aktuálním průzkumu agentury Median se tak označilo 91% dotázaných. Současně se více než polovina občanů přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda. Zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země. A pojďme také na sport. Historicky poprvé do finále konferenční ligy postoupili hráči Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček soutěže si účast vybojoval druhým vítězstvím nad Šachtarem Doněck. Tentokrát je porazil doma 2-1. Španělský celek zopakoval výhru 1-0 z minulého týdne i ve Francii a o titul se celky utkají 27. května v německém Lipsku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Ve spodní části areálu výstaviště je otevřený zábavný park plný atrakcí pro malé i velké. Luna Park má ve svátek a víkendové dny otevřeno od 10. do 22. hodiny. No a hlavním lákadlem je legendární půl kilometr dlouhá horská dráha, ale také dětský vláček, skákací hrad nebo kolotoč. Z Prahy Lucie Daňková.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přehánky se můžou vyskytnout jen výjimečně, no a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední teploty mezi 15 až 18 stupni Celsia.

17, to byly časy. Walkman na opasku, sluchátka, pěnovky, v kapse pár korun na pedro a člověk měl pocit, že prostě rozumí životu. A největší drama, když se kazeta zamotala přesně u oblíbené písničky. Retro víkend v plném proudu, my pokračujeme, nezastavujeme, píšete nám spousty zpráv, my za to děkujeme. Před námi je totiž hudební interpret, kterého já osobně miluju, strašně ráda si zpívám i píseň, která bude následovat, a je to Tears in Heaven od Erika Clapna. Je to přesně takový ten song, kvůli kterému v devadesátkách půlka lidí zírala z okna autobusu a hrála si v hlavě na hlavní postavu romantického filmu.

0: me for the kiss. Stand by me. Oh, stand by me. Taky si zpíváte tenhle náš playlist Retro Víkend až do nedělních 18 hodin. Odstartoval dnes v 7 hodin ráno, taky bude trvat zítra a v neděli, takže doufám, že budete mít všichni dobrou náladu. Za chviličku si dáme jeden z nejznámějších boybandů 90. let. Filipe, měl jsi oblíbený nějaký boyband, no, když jsi chlap?
1: Právě tenhle ten, co nám bude hrát.
0: Ne, Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys samozřejmě v dnešní době může někdo namítat, a tak to seš trochu zděnčelej, ne, když Backstreet Boys, ale ne. Já mám spojený hodně i s mojima narozeninovýma oslavama, vlastně ještě donedávna.
0: Ano.
1: Jsem jednu z jejich písniček zpíval vždycky u kamaráda na zahradě v bazénu, trošku jako podnapilej vždycky,
0: víš. Teď podnapilej nejseš, jakou jsi zpíval, zkus tam hodit kousek.
1: I want it that way, you want my fire.
0: Ty myslíš tohle? Tak zpívej, pojď.
1: Tell me why in... Ale a teď zpívám ty slova, co neexistují.
0: No pojď.
1: Tell me why I never wanna hear say. Já to vždycky víc rozjedu, ale tady se stydím trochu, že jo?
0: Ale to je skvělý náhodou, protože tahle hudba těch 90. let nás prostě vrací zpátky do minulosti. To byl Filip Backstreet Boys
1: děkuju.
0: My si samozřejmě ty pravý Backstreety dáme za moment z Eteru Hit Rádia, ale bude to tahle pecka. Yeah. Jo. Já ti vypínám ten mikrofon. Už jsem mu ho vypla, přátelé. Každopádně Backstreet Boys, taky Manic Street a nebo Gentour. Tohle všechno za moment, buďte s námi. Hezké dopolko.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Kid, Preachers. I tohle vám hrajeme v rámci Retro Víkendu. S vámi Lea, taky Filip, a my jsme na vás nezapomněli. I když je pátek, tak my tady pro někoho z vás máme oblíbenou narozeninovou ruletu. To znamená, že volejte právě teď na 800 937 937, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak my vám k tomu dáme i nezapomenutelný zážitek a taky song, který si vyberete. Tak volejte právě teď.

0: Žentour, všechno bude fajn. Ano, ono už je všechno fajn, že jste tady s námi a že pro někoho z vás budeme roztáčet takovou retro narozeninovou ruletu. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800 937 937. A nás zajímá s Filipem, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam? Halo, halo. Ale musíte s námi mluvit. Osobo. Aha, tak osoba nám to položila.
1: Tak vyhrávám já.
0: Ty nemáš nárok. Tak bereme někoho dalšího, volejte 800 937 937. Volat můžete právě teď, tak pokus číslo 2, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Marta, zdravím.
0: Kdo?
2: Marta.
0: Marta, Martičko, co děláme takhle v pátek dopoledne?
2: No, teď si jdu právě mít semínka.
0: A jdeme sázet, co budeme sázet?
2: No, zatím kopr, pazelku a takový ty jenom blínky.
0: Tak to je krásný plán. Odkud voláte, Martičko?
2: Ústí nad Orlicí.
0: Ústí nad Orlicí. A jaké tam máte počasí? Tady u nás v Praze, odkud právě teď vysíláme, je obloha zatažená.
2: No, tady taky, ale máme velký stichu, takže vyzvíme dát, protože je to.
0: Poprosím, Martičko, dejte si telefon na ucho, ať to nemáte na hlas, protože vás potom špatně slyšíme.
2: Ano, tak. Slyšíme, je to lepší?
0: Tak, je to určitě lepší. Kdo má ve vašem okolí narozeniny?
2: No, měla jsem já.
0: No, tak to je krásný. A kdy?
2: No, 28. dubna.
0: 28. dubna. Na věk se neptáme, protože jste určitě stále svěží a mladá. To je teprve číslo, které začíná ten život. Správným směrem. No tak jo, tak budeme roztáčet pro vás. Jdeme na pravidla, Martičko. My vám zahrajeme 3 hudební retro ukázky. Budou to retro hity, které ovládaly hudební žebříčky v datum vašich narozenin 28. dubna v 90. letech. Budou to prostě skvělí hudební interpreti a na vás bude jednu z těch hudebních ukázek si pro sebe vybrat. A tu vám potom tady s Filipem z Eteru Hitrádia pošleme a něco vám hezkého i popřejeme.
2: Děkuji.
0: No tak jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme právě teď. Legendární Mr. President a jejich Coco Jumbo. Nesmrtelný hit 90. let. Chceme nebo jdeme dál?
2: Jdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Celebration, velká oslava kapely Fun Factory, která opět ovládala žebříčky hudební hitparád v 90. letech.
2: Tak zkusíme do třetice, to už jedno.
0: Dobře, do třetice, všeho dobré. Na scénu přichází doktor Alban a It's My Life.
2: Jo, v pohodě.
0: Dobře, necháme, to už bychom stejně museli nechat, je to třetí ukázka, ale má to hezký text, It's My Life, to je můj život. Vy jste měla narozeniny a my vám právě teď z Eteru Hitrádia s Filipem posíláme spousty pozdravů, hlavně přáníčko, ať jste stále zdravá, tak sympatická, jako zníte po telefonu. Jste skvělá, že jste se takhle dovolala. Vy jste dojatá.
2: No, mě strašně buší srdce, ale fakt strašně a to peč.
0: Martičko, já bych vás objala.
2: Jo, děkuju, já toho to miluju.
0: Tak já vás obývám teď takhle na dálku. My se tady s Filipem teď roztahujeme takhle velikánské obětí a posílávám, posíláme ho za vámi.
2: Skoro to cítím, děkuju.
0: No tak to jsme rádi. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě máme tady partnera naší narozeninové rulety a to je firma na zážitky, která tady pro vás má nádherný zážitek. A nemusíte být na něj sama, můžete vyrazit s někým od vás z rodiny nebo s kamarádkou, s kýmkoliv si budete přát. Uděláte si výlet. Zámek Zbiroch, prohlídka s gastronomickým zážitkem.
2: Úžasný.
0: No, já si myslím, že úplně ideální na nějaký skvělý letní výlet nebo jarní výlet, kdykoliv budete mít volno. Takže jestli znáte třeba někoho, kdo má rád kouzlo historie a stejně tak si rád dopřává staročeské delikatesy, tak tenhle zážitek je pro vás a váš doprovod.
2: Děkuju.
0: No my děkujeme, že jste zavolala a gratulujeme. Vydržte nám ještě na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. No a samozřejmě doktora Albana a jeho It's My Life posíláme teď za vámi. Mějte se krásně, Martičko.
2: Taky, zdravím.
0: Naslyšenou. Takhle jednoduchý to je. A přátelé, víte co? Já mám dneska dobrou náladu, díky téhle skvělé muzice. Tak my jsme se rozhodli tady s Filipem, že narozeninová ruleta bude dneska ještě jedna pro někoho z vás. Teď už It's My Life a Dr. Alban. Jsme Hit Radio.

0: Retro Víkend.
1: Na Hit Radio City.

I takovouhle nádheru vám tady z éteru Hit Rádia hrajeme. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je nesmrtelná a legendární Aqua. My známe jejich hity jako Barbie Girl, My Oh My, nebo Cartoon Heroes a tak dále, ale Dr. Jones. Já si normálně vybavuju i v hudební hitparádě ESO, což byla nesmrtelná hudební show s Terezou Pergnerovou a její Čágovelo šílenci, tak si pamatuju úplně i ten videoklip. Takže přátelé, na tohle si počkejte, protože nebude jenom tohle, ale spousty dalších skvělých devadesátkových hitů.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásný pátek, 3:50 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Napětí mezi Hradem a vládou roste. Prezident Pavel a premiér Babiš se nedohodli, kdo v červenci zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. Zatímco Babiš chce prezidentovu účast omezit kvůli sporům o obranné závazky, Petr Pavel na cestě trvá a mluví o bránění v ústavních pravomocích. Kompetenční žalobu sice hlava státu zatím nepodá, spor o vedení české delegace však zůstává i po dnešní schůzce nevyřešen. Šok o slovenských pump. Ceny benzínu i nafty vyletěly na maxima z roku 2022 a v rámci střední Evropy jsou aktuálně úplně nejvyšší. Právě včerejškem ale Slovensko ruší kontroverzní dvojí ceny pro cizince i veškerá zbývající omezení u čerpacích stanic. I přes tento citelný zásah do peněženek řidičů však pohonné hmoty u sousedů zůstávají stále mírně pod celou unijním průměrem. Celou unijním průměrem samozřejmě. Pojďme také radši na sport, ten mi jde lépe, šok v Madridu, kabina Realu Madrid se změnila v arénu, kde se do sebe drsně pustili Fede Valverde a Aurelion Tchouameni. Uruguajská hvězda skončila s tržnou ranou na hlavě v nemocnici a kvůli otřesu mozku ji čeká minimálně 10denní pauza. Vedení Realu okamžitě svolalo krizovou schůzku a s oběma aktéry zahájilo disciplinární řízení. Skandál navíc vybuchl v nejhorší možnou chvíli, jen 2 dny před klíčovým El Clásikem proti Barceloně. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Jinak nepřístupný Lichtenštejnský palác na Kampě se dnes otevírá veřejnosti. Slouží jako reprezentační objekt státu. Zdarma si prohlédneme nejen prostory paláce, ale také výstavu dary premiérům. Palác bude otevřený od 10. do 18. hodiny a den otevřených dveří chystá na dnešek také Senát. Z Metropole Lucie Daňková.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
4: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude postupně vyjasňovat. Co se týče teplot maxima, a to ty odpolední se zastaví na 18 stupních Celsia.
2: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10.
6: Dopoledne. Pokračujeme, nezastavujeme 6:50, retro víkend v plném proudu až do nedělních 18 hodin s vámi Lea a Filip. Teď už taky Nick Cayman a nebo Celine Dion. Tak co? Pokračujeme, jdeme na to.

Celine Dion, Because You Loved Me. A já, přátelé, pro někoho z vás bych měla dva lupeny na Celine Dion show. Když nám teď hrála v éteru Hit Rádia, tak vlastně mě to napadlo během té písničky, protože shodou okolností moje maličkost, vy víte, že zpívám, že se věnuji gospelu, tak jsem vlastně přijala účinkování v divadle Hibernie v takové Celine Dion show, kde jsme ještě s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou, máme za sebou široký ansábl hudební, lítáme tam ve vzduchu, nádherné projekce a tak podobně. A 29. května hrajeme další představení, která jsou skoro téměř vyprodaná. Co je tam asi posledních pár vstupenek a já jsem se rozhodla, že bych někomu z vás dvě vstupenky strašně ráda věnovala. Takže pokud chcete, tak napište na 777-937-777. Chci na Leu třeba, nebo chci na Celine, chci na Leu, je to úplně jedno. A já vyberu někoho z vás a prostě jen tak vám dám dvě krásná místa na to představení 29. května od 19 hodin v divadle Hibernia Celine Dion show s mojí maličkostí. Takže pište na 777-937-777. Kdo by rád přišel, já vás strašně ráda uvidím, dělám to vlastně takhle před každým představením a jsem strašně ráda, že někomu z vás takhle můžu udělat radost a my pokračujeme dál, protože, jak říká a zpívá Freddie Mercury, show must go on. A i tahle věc v Celine Dion zazní, máme tam vždycky hosta, s kterým zpíváme tuhle tu píseň, potom tam budeme zpívat také s dalším hostem další známou píseň. Prostě nenechte si to ujít, jo? Takže pište a já se těším, komu udělám radost.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Elton John, Circle of Life. I tohle vám hrajeme v rámci retro víkendu. Stále probíhá soutěž o lístky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost. Můžete psát, chci na Celine, na můj Instagram Lea Giongio, si za chvilku vyberu někoho z vás a stejně tak i z vás, kteří jste napsali SMSku. Ale do té doby si připomeneme, jaký seriál vás donutil v 90. letech běžet domů. Jestli schválně, Filipe, poznáš, který to byl u mě podle této znělky.
1: A už to poznám a necháme to rozehrát chvíli.
0: No co to bylo?
1: No Beverly Hills 920.
0: Ano, a nebo schválně, jestli poznáš ty i naši posluchači, která znělka je z tohoto seriálu. Nebo z jakého seriálu je tato znělka?
1: Bobby, utíkej!
0: J.R. Ewing!
1: Jedem!
0: A teď?
1: A teď. A jedem.
0: Teď. Tak co to je?
1: Legendární Dallas.
0: Ano, a co teprve třeba tohle?
1: Horská dráha, jo?
0: Ano.
1: U oceánu.
0: Připravit se a jedeme.
1: JT, Carol, Karen.
0: A Cody.
1: To krok za krokem, samozřejmě legendární seriál. Do dneška běží v televizi.
0: Dobře, a nebo třeba někteří naši posluchači utíkali k tomuto seriálu. No?
1: Michi.
0: Pamelo.
1: CJ, už běžím. Tak to byla pecka. No Pobřežní hlídka samozřejmě s Davidem Hasselhoffem, který si pak měl i pěveckou kariéru, že jo, ale moc mu to nešlo.
0: Hele, a pamatuješ, i vy, přátelé, na jednu z nejoblíbenějších telenovel byla celá v zeleném.
1: José Armando.
0: Ano, Esmeralda. A schválně, hele, úplně poslední seriál, který mě teďko napad a byl teda nesmrtelný a my jsme ho milovali v těch devadesátkách. Začínal touhle znělkou. Je právě tolik hodin, kolik je a vaše nejoblíbenější televizní stanice Píp vysílá právě.
1: Tak to ale já opravdu nevím.
0: Merlo's Place.
1: Tak na to jsem nekoukal.
0: Ježiši Kriste, na jeden z mých nejoblíbenějších seriálů. No a úplně poslední věc mě teď napadlo tohle, protože já jsem měla i oblíbenou takovou znělku z jedné videohry. Jestli to poznáte, jo?
1: No ježišmarja. To, kdo nehrál, přátelé, tak se chyťte za hlavu.
0: Nesmrtelný Super Mario. Pokračujeme dál, posíláme další skvělou muziku. Buďte s námi. Retro víkend v plném proudu. Ano!

0: Tak jestli někoho něco roztancuje, tak je to právě tenhle skvělý song, který doznívá z éteru Hit Rádia, protože to je prostě nejvíc nesmrtelný song 90. let. Pokaždé, když ho slyším, tak máme chuť tančit, zpívat, prostě mít takový ten tanec v dešti, jak se říká. Takže tohle a mnohem více muziky až do nedělních 18 hodin. A hlavně důležité zmínit, že víkend bude s novým Hit Rádiem 90. Vy už jste to někteří zaregistrovali, protože 90, tam hrajou nejlepší hity 90. let. Budou tady i legendy českého éteru. Ivo Aláč, Michal Klein, Markéta Rachmanová. Já si dám sobotu a neděli volníčko. Hezky pěkně zasloužené, odjedu si odpočívat někam, dám si takový ten relax. Ale dneska jsme tu s Filipem chtěli být s vámi, protože retro víkend a retro muzika a 90 prostě jsou nesmrtelný. Za chviličku Michael Jackson, Sheryl Crow a nebo Snow. To je taky pecka, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio.

No Informer. I tohle vám hrajeme. Retro víkend v plném proudu. Těch zpráv od vás neskutečně velké množství, jak se vám retro víkend líbí, a toho hrajeme teprve 3,5 hodinky od 7 hodiny raní a končit bude až o 18. hodině v neděli. Tudíž celý víkend si s námi užijete s Hitrádiem 90, kde tyhle legendární songy můžete poslouchat non-stop. Každopádně, přátelé, já bych chtěla vyhlásit teda vítěze o vstupenky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost při té příležitosti, když jsme hráli před chvilkou z éteru Celine Dion, tak někomu z vás, kdo jste napsal SMSku na 777-937-777, věnuji dvě vstupenky. Těch zpráv přišlo opravdu strašně moc, tak jsem se rozhodla, že vyberu dva z vás, aby se dostalo aspoň na někoho takhle, protože ten počet je opravdu obrovský. Omlouvám se, na koho se nedostane, ale věřte mi, že ještě do 29. někomu z vás ráda ještě nějaký ten lístek nebo vstupenku dám. Takže Vláďa Tománek, pokud právě teď poslouchá, napsal: dobrý den, moc rád bych navštívil vaše představení v Hibernii, které je tematicky spojeno s mou velmi oblíbenou zpěvačkou Celine Dion. Písničky jako Power of Love nebo já neumím francouzsky, jo, protože tu písničku zrovna, kterou napsal, tam zpívá Míša Nosková, tak jsou součástí mého oblíbeného seznamu na Spotify Vláďa Tománek. Tak Vláďo, pokud právě teď slyšíte váš vzkaz, tak vy dostáváte dvě vstupenky. Já vám ještě napíšu. A potom tady máme posluchačku Janičku, která napsala: dobrý den, poslouchám od rána. Díky moc za devadesátky. Moje mládí, jsem ročník 1977 a při té příležitosti slyším výzvu na lístky do divadla na Celine Dion show. Moc ráda bych s manželem jela, takže pokud budu ta vyvolená, budu nadšená a vděčná. Mějte hezký den, Jana. Janičko, gratulace i vám, také vám za chvilku napíšu. Omlouvám se, na koho se skrz SMSky, které jste posílali na číslo Hitrádia, nedostalo. Věřím, že někdo z vás bude mít štěstí třeba příště nebo při jiné příležitosti. Každopádně na mém Instagramu Lea Giongiosi, když napíšete chci na Celine, tam ta soutěž ještě běží, tam se mrknu po 11. hodině a vyhlásím na Instagramu ještě někoho z vás. Teď už Michael Jackson a Heal the World. A zajděte si do kina, protože ten film je nádherný.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásný pátek, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Více než polovina poplatku za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v Česku podle jejich zástupců zůstává neuhrazena. Některé dokonce evidují kolem 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání je potom obtížné. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo lidí s trvalým pobytem na úřadech. Česká země čelí kritickému nedostatku vláhy. V klíčových jarních měsících spadlo jen 50% obvyklého úhrnu srážek, což vyvolává krizi zejména na jihu Moravy. Břeclavsko se připravuje na krizový režim a omezení nakládání s pitnou vodou. Alarmující stav hlásí nejen povrchová vrstva půdy, ale i hydrologické měření v korytech toku, která jsou na svých minimech. A pojďme také na kurty. Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastázi Zacharovovou z Ruska 6-4 a 6-1 a postoupila do třetího kola. Z pětice českých hráček ale dnes uspěla jako jediná. Kateřina Siniaková nevyužila proti Rusce Aně Kalinské 9 matchbolů a prohrála 6-4, 6-7 a 5-7. Vypadly i 24. nasazená Marie Bousková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková.
2: Oáza klidu na Pražském hradě. Po více než 10 letech je otevřena Hartegovská zahrada. Prostor je součástí komplexu jižních zahrad a je přístupný zdarma od března do konce října. Každý den od 6. do 22. hodiny, stejně jako další zahrady. Do konce roku chce pak hrad ještě v Hartegově zahradě opravit toalety. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou také přehánky a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 18 stupních Celsia.
0: Retro víkend. Retro víkend. Retro
3: víkend. Co takhle Guru Josh a nebo New Kids on the Block? Tak tohle a ještě mnohem více muziky bude v následujících vteřinách. Tak díky, že posloucháte 11 hodin 4 minutky k tomu aktuální čas. Nezastavujeme, jedeme v plném proudu. Víkend.

0: Hits on the Block tonight. I tohle vám hrajeme. 11 hodin, 11 minutek, něco hezkého si přejte v přítomném okamžiku a ono se vám to splní. Říká se to, fakt? Bez ohledu na to, jestli je nějaké retro nebo neretro. Každopádně jedeme dál, protože jsem se rozhodla, že teď budeme hrát hity na přání k vaření. Tak jak jste zvyklí, abyste o to nepřišli, tak mi napište třeba, co byste rádi slyšeli z Eteru Hit Rádia, anebo víte co? Pojďte mi rovnou zavolat. Zavysíláte si se mnou. 800 937 937, volejte právě teď. Společně zavzpomínáme na 90. léta. Zahrajeme vaši oblíbený píseň z 90. A taky můžete skrz Ether Hit Rádia někoho právě teď pozdravit a popřát mu krásný prodloužený víkend, volno. Takže 800 937 937, volejte právě teď. A taky mě třeba zajímá, jaký byl váš první mobilní telefon, přátelé. Tak koho máme na telefonu? Halo, halo.
1: Dobrý den,
0: kdo tam? Boudo Budko.
1: Petr.
0: Peťo, co děláme takhle do polko?
1: Teď jsme přijeli ze sběru minerálu a jdeme domů se na obydlat.
0: A koho tam máš ještě u sebe?
1: Přítelkyni.
0: Přítelkyni, tak zdravíme, jak se jmenuje?
1: Dea.
0: To je krásné jméno. Moc mě těší, tak zdravím ještě jednou. Každopádně prozraďte mi, jaký byl třeba váš první mobilní telefon, který jste vůbec dostali?
1: Já měl asi Alcatela nějak.
0: Že jo? Jasně. A přítelkyně?
2: Motorola.
0: Tak já jsem měla takovou tu první Nokia, kde byla taková ta hra, ten had, jestli si vzpomínáte, pamatujete.
1: Ten snad byl v každém telefonu, ten hlas.
0: Že jo, ten byl úplně nesmrtelný. Každopádně, co vám zahraju za nějakou hezkou píseň, na kterou rádi společně vzpomínáte?
1: No, jako já, jestli bych si mohl přát, tak Depešáky.
0: Depešáky, jasně. A kterou od nich? Já už si to tady hledám.
1: Já nevím, Enjoy the Silence.
0: Enjoy the Silence, dobře. A pro koho to bude?
1: No pro všechny posluchače, co dneska v svátku poslouchají rádio.
0: No tak jo. A co budete dělat ještě dneska?
1: No, zítra jedeme prodávat na Blešáky právě minerály.
0: Miluju Blešák, miluju.
1: Takže budeme chystat krabičky, prodat nějaké krystalky.
0: To je hezký. No tak to máte krásný plán, takže Depešáky posílám teď za vámi. Mějte se krásně, užijte si zítra Blešák a hlavně užívejte si sami sebe. Ahoj!
1: Tak užijte. Děkujeme. Ahoj. Ahoj.

Cindy Lauper rozhodně nemůže chybět, ale kdo taky nemůže chybět, je přeci legendární Whitney Houston. Tohle bude za moment, napsala si o ní Martina. Ahoj Leonko, my dneska budeme grilovat. Prosím, zahraj nám jakoukoliv píseň, takovou tu pomalejší, zamilovanou od Whitney Houston. Vždycky, když ji slyším, tak si vybavím film Osobní strážce, svoji lásku, kterou mám vedle sebe už 32 let a taky mám ráda vaše Hit Radio a tebe, protože seš takové pozitivní sluníčko. Ty snad nemáš nikdy ani špatnou náladu, Leonko. Moc rádi vás posloucháme, měj se krásně. To je tak hezká zpráva. Není nic víc než taková ta zpětná vazba od vás, našich posluchačů, takže děkuju krásně a věřte mi, že i já mám svoje špatné dny. Vždycky to tady se mnou prožívá třeba Filda nebo moji přátelé, rodina. Každý máme takový ten den blbec, jak se říká. Ale já je pravda, že do práce chodím sem strašně ráda, protože člověk tady na chvilku, na těch pár hodin zapomene na to, co ho trápí a podobně. A to jenom díky vám, takže děkujeme za vás, naše posluchače. A samozřejmě Whitney Houston bude a taky doplní Savage Garden a spousty dalších skvělých hudebních interpretů.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Let's get rocket Def Leppard. I tohle hrajeme pro rokový fanoušky v rámci našeho retro víkendu. A to mi tak píše moje mamka a říká, hele Pupek, takhle mi říkávali, když jsem byla malá. Pupek, ano, nesmějte se, každý měl nějakou přezdívku. A napsala mi SMSku na Messenger, tak tahle píseň byla pro tátu a teď ještě něco pro mě. Protože naši jsou zrovna ještě s mým synem na cestě za prababičkou, za známýma a tak na Šluknovský výběžek, takže posíláme velké pozdravy, šťastnou cestu taky všem řidičům. No a mami, jak se říká, já vím, rodiče musím poslouchat, tak ty jsi taky něco přála a vzhledem k tomu, že teď hrajeme hity na přání k vaření, jak já říkám, pro naše posluchače, kteří si napsali o makarenu, tak slibuju, že ta bude. A nebo Lucie, Lenka Dusilová a Sen, tak to taky bude. No a ty jsi chtěla tohle, viď? Moje maminka milovnice Guns N' Roses. Knockin' on Heaven's Door. Tak mami, za dvě minutky pro tebe, jo? Tak a doufám, že mám nadlouho splněno a uděláte mi konečně nějaký dobrý oběd, protože mám strašný hlad, až se vrátíte, jo? Jsme Hit Radio, hezké dopoledne.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Krásný pátek, jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Přilepšit si k chudému studentskému životu se rozhodla čtveřice mladých hochů z Třebíčska. Dva středoškoláci společně s kamarádem navštěvujícím teprve základní školu a ještě jedním kumpánem se rozhodli výhodně prodávat naftu. Bohužel pohonné hmoty získávaly krádežemi zejména z odstavených bagrů a nákladňáků. Celkem takto skupina ukradla kolem 3000 litrů nafty. Tu kluci rozprodávali za výrazně nižší ceny, peníze si rozdělili a použili pro svou potřebu. Celková škoda ovšem výrazně narostla právě poškozením nádrží. Policisté ji tak vyčíslili na 300 tisíc korun. V Česku je už 200 tisíc domácích baterií, ale kvůli neplatičům a krachům firem chybí peníze na jejich recyklaci. Dosavadní dobrovolnost sběru selhala, proto Ministerstvo životního prostředí v novele zavádí povinné zapojení prodejců do kolektivního systému. Zákon, který má vnést do likvidace baterií jasný řád, nyní čeká v poslanecké sněmovně na první čtení. Philadelphia podlehla ve druhém kole playoff NHL doma Caroline 1-4. Flyers v sérii prohrávají už 0-3 a jedna porážka je dělí o vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací části všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Ve spodní části areálu výstaviště je otevřený zábavný park plný atrakcí pro malé i velké. Luna Park má ve svátek a víkendové dny otevřeno od 10. do 22. hodiny. No a hlavním lákadlem je legendární půl kilometr dlouhá horská dráha, ale také dětský vláček, skákací hrad nebo kolotoč. Z Prahy Lucie Daňková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, výjimečně se můžou vyskytnout i přehánky a večer bude oblačnosti ubývat. Co se týče odpoledních teplot, ty budou v závislosti na území mezi 14 až 18 stupni Celsia.
0: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9.

neskutečně nádherná věc. Mariah Carey, I'll be there. Mimo jiné tohle naspívali Jackson 5. Doporučuji kouknout na film Michael Jackson, je to nádherný. I slzička ukápla. Každopádně my pokračujeme dál. Retro víkend v plném proudu, nejlepší hity 90. let. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem prostě dítě 90. A budu, i když mi bude 50, 60, 70, 80, i když budu tam nahoře někde, furt budu dítě 90. let, protože ta hudba je prostě neskutečná. A mě tak napadlo, jaký byl váš první, ale úplně faktem první mobilní telefon. Napište mi to na 777-937-777. U mě to byl, prosím vás, Alcatel. Takový modrej byl, prostě jednořádkovej, SMSky na jednu větu, ale měla jsem Alcatel a pak jsem, myslím, jako druhý mobilní telefon měla Philips, který uměl takový ty smajlíky. Myslím, že to byl snad první telefon se smajlíkama. Tak když jsem se ptala Filipa, protože ten už musel frčet, zase šel něco komentovat, že není tady s námi, ale to vůbec nevadí. Tak on měl Nokia 5110, tam byl takovej ten had, že jo, ta hra, anebo měl Ericssona, ty byly taky takový ty svítící s tou anténou dlouhou, jestli vzpomínáte. Tak mi napište, co jste jako první mobilní telefon měli vy, co jste vlastnili, co vám dělalo radost. 777-937-777 a já posílám další skvělou kapelu, která vlastně hraje až do dnešního dne. Oasis, Wonderwall. I ty jsem milovala. Jo. Vzpomínám. Klidně si pište dál, nebo mi pište dál. Já vám budu posílat další skvělou muziku, protože nás čeká i boyband NSYNC. Tak buďte s námi.

0: dnes dal NSYNC v čele s Justinem Timberlakem.
1: Taky jste je měli vyletený v pokojíčku někde na zdi?
0: Já jo. Pokračujeme dál, vrátíme se k tématu telefony. Jaký byl váš první mobilní 90-kový mobil, protože to nebyl telefon, to byla posilovna a status symbol v jednom. Kdo měl třeba Nokia s anténou, tak byl král sídliště, o tom žádná. A pamatujete ty SMSky, ty se prostě psali tak pomalu, že než člověk odepsal OK, tak váš vztah byl asi skoro u konce. Každopádně SMSek od vás nám přišlo obrovské množství. Píše nám tady Ivča. Ahoj Lonko, měla jsem Nokia 3310, nebo tak nějak, byla modrá, těžká, průhledná, svítící anténa. Taky nám tady píše Silva z Prahy. Ahoj, můj první mobil byl šedý Alcatel v roce 2001. Další posluchačka Lenka, zdraví, můj první telefon byl oranžový Alcatel s antenkou. Lenka, lidi, ten jsem měla taky. Píše Wendy, Nokia 3310, velká pecka. Tenkrát stála, ano, 10 tisíc a v roce 2000 mi bylo pouhých 22 let. Další posluchač Láďa, ahoj, můj první mobil, který jsem dostal od rodičů, když jsem byl na vojně, byl Philips Diga. Philips vím, ale ten Diga, nevím asi, jak vypadal, podívám se. Další SMSky od vás. Motorola, ježiš, dokonce nám přišla i fotka od Standy z Ostravy. Ahoj Leonko, já měl Motorola Amio. Mohla bys zahrát Bon Jovi? Určitě tady zazní Bon Jovi, slibuju. A normálně nám posluchač poslal i fotku toho mobilního telefonu. To je naprosto skvělý, takže děkuju. Další posluchačka tady píše, nebo posluchač Radek z Litvínova, Siemens C25 a spousty dalších SMSek. Děkuju za to, že s námi společně vzpomínáte na ty vaše první mobilní telefony v rámci retro víkendu. Za chviličku Offspring, Robin Cook a nebo Enya.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I takovouhle krásnou melancholickou klasiku vám v rámci našeho retro víkendu hrajeme. Tak hezké odpoledne, Lea Děndiš je stále s vámi 4 minutky po půl jedné. A my samozřejmě, přátelé, kamarádi, pokračujeme dál. Retro víkend v plné parádě, začali jsme dneska v 7 hodin ráno a prosím vás, je teprve pátek, není sobota ani neděle, to máte před sebou, takže pro většinu z vás volný, prodloužený víkend, pro nás pracující je to takový odpočinkový, protože retro víkend my milujeme, vy ho zbožňujete, v tom vám budeme hrát až dál do zítřejších, pozítřejších, až nedělních 18 hodin, tak rozhodně u toho buďte s námi, postaráme se vám o playlist, já se s vámi pro dnešní den loučím, užívejte si skvělýho dne, volné, relax, pohodička a hlavně skvělé muziky. Team nebo Beloved, M People a taky teď tahle skvělá pecka. Pamatujete? Nádherná romantická klasika. Mějte se krásně, ahoj!

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Pokud míříte po dálnici D1 na Brno, tak se připravte na zdržení mezi 17. a 25. kilometrem. Máme tam nahlášeno 10 až 15 minut navíc. A více aut hlásíte taky na Nuselském mostě do centra a ve Vilznově ulici před Václavským náměstím. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Velká část metra C je mimo provoz, vlaky nejezdí mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání. Důvodem je výměna zabezpečovacích zařízení ve stanicích Florence a Vltavská. Výluka potrvá celý prodloužený víkend. Jako náhradní doprava jsou zavedeny autobusy XC, XC1 a taky tramvajová linka 36. Podrobnosti najdete na dpp.cz. Prezident Pavel a premiér Babiš se dnes opět neshodli na tom, jak by mělo vypadat složení české delegace na červencovém summitu NATO. Babiš dál míní, že by Pavel neměl být její součástí, prezident se ale summitu zúčastnit plánuje. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu zváží, pokud nakonec součástí delegace nebude.
5: Vláda bude o této věci podle slov pana premiéra rozhodovat až v červnu. Pokud by v červnu rozhodla tak, že to bude znamenat vyřazení prezidenta, splnění jeho ústavních povinností, a pak mě asi nezbyde nic jiného, než podání ústavní žaloby zvážit, protože samozřejmě musíme chránit to, aby prezident mohl vykonávat své kompetence dané ústavou.
4: V uzavřené zóně černobylské elektrárny podle ukrajinských úřadů hasiči bojují s rozsáhlým lesním požárem. Vypukl včera v důsledku pádu dronu. Dnes se rozšířil na odhadovanou plochu zhruba 1100 hektarů. Podle agentury AFP nebyl zaznamenán žádný nárůst radioaktivity. Naši hokejisté v úvodním duelu na švédských hrách v Ängelholmu zvítězili. Domácí Švédy včera porazili 3-1. Zítra v poledne nastoupí proti Finsku.
2: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
4: Odpoledne v Praze zůstane zatažené až oblačné, jen výjimečně se mohou objevit přehánky. Večer bude mraků ubývat, teploty do 17 stupňů.
2: Retro víkend.
6: Retro
2: víkend.
6: Retro víkend. Hit Radio.
7: Krásný svátek v pátek, lidé pražský a český, s vámi už Tomáš Kočárník, no a nám pokračuje retro víkend. Až do neděle vzpomínáme na ty největší hity 90. let.

Tak tohle byli Take That, s vámi Hit Radio City, krásný odpoledne všem. No a stejně jako minulý týden, taky tenhle vyšel se státním svátkem na pátek. Oh, není to krásný? Dneska je tu den vítězství, tedy den, kdy skončila nejhorší válka v našich dějinách. Teda zatím nejhorší válka, jo? Uvidíme, co dál. Jako, víte co, u lidí nikdy nevíte. Dneska je taky současně den, kdy mají velké obchody zavřeno, což asi víte, případně prosím vás, pokud máte krizi v lednici nebo ve vaší špajšce a nevydrží to do zítra, prostě to nemůže vydržet, musíte nakupovat rychle, hned teď. No i taková je doba, tak jedou malé krámy, případně to můžete vyřešit institucí, která v takové dny lidem doslova zachraňuje život, tedy v vietnamských večerkách. No a jak určitě víte, tak o tomhle prodlouženém víkendu vzpomínáme na ty největší hity 90. let. No a v tomhle stylu pokračujeme dál a právě teď si u nás na Hit Radio City vezme slovo Lenny Kravitz.

Na Hit Radio City právě teď Maggie Riley. Skotská hudební legenda s úspěšnou kariérou trvající přes 40 let. 40 let. To je mimochodem déle než většina manželství v České republice. No tahle žena prostě nemohla v našem retro víkendu chybět a mimochodem, pokud máte rádi její hity, tak jednak se vám vůbec nedivím. A druhak si je ještě letos můžete užít naživo. Je to tak, protože samotná Maggie Riley dorazí do Lucerna Music Baru 28. října tohoto roku. No a koukal jsem na to, ještě posledních pár lístků tam můžete chytnout. My ale pokračujeme dál, za malou chvíli třeba Prince, ale ještě předtím Gala a její Freed from Desire na Hit Radio City.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio City, další 90-kový hity za námi, stejně tak před námi. No ale teď jdeme do Prahy. Tady se totiž chce snížit počet holubů. Na čtyřce dokonce plánují nasadit antikoncepci. Nedělám si srandu. Přísahám. Tohle je oficiální strategie. No víte co, ono je to s těmi holuby docela boj. Praha nejdřív zkoušela jim odebírat vajíčka, pak měli speciální plašící přístroje, pak měli sokoly, no a teď zkouší antikoncepci. Prostě se jim šoupne takovej hormon do zrní a když se budou pářit, tak údajně mají v tu chvíli, no, chápeme, střílet slepejma. Tak. Jako je to rozhodně zajímavý posun v tom boji s přemnožením holubů, v dalším postupu se dá očekávat například párová terapie pro holuby a nebo pro každýho ptáka v Praze sleva na kondomy. 90-kový hity, pardon, nám ale teď pokračují vesele dál. No a dáme si tu naši domácí kotlinu, české 90-ky. Tohle je Tichá dohoda a večírek osamělých srdcí.

0: Lou Bega a jeho bez debat nejslavnější hit Mambo Number 5. Na našem Hit Radio City. No a my tady celý prodloužený víkend vzpomínáme na 90. léta a všechno s nimi spojené. No a teď si připomeneme jednu věc, která do té doby rozhodně patřila, a byl to vynález na Nobelovu cenu, a to byly ledvinky. Já vím, že jste je v té době nosili, nedělejte, že ne, hrozně to frčelo, dali jste do toho úplně cokoliv, no a měli jste to hezky po ruce a hlavně jste byli hrozně cool. No a všimněte si, jak se to zase vrátilo do té módy před nějakou dobou, akorát teda už se nezapínají nad rozmnožovacím ústrojím, ale dávají se přes rameno. Ale je to jen další důkaz toho, jak se ta móda točí pořád a pořád dokola. Jen to nějak všechno podražilo, že jo? Mám pocit, že taková značková ledvinka dneska stojí stejně jako lidská ledvina na černém trhu. Tady už ale další hity a jako první No Mercy. Díky, že nás ladíte. No a krásný retro víkend.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Genesis s hitem I Can Dance tady u nás na Hit Radio City. Je pátek, prodloužený víkend, no a tady je pro vás playlist plný devadesátek, který pokračuje. Lidé si užívají prodlouženého víkendu, doufám, že jste mezi nimi, jestli ano, výborně, zasloužíte si to. Jestli pracujete zrovna dneska, tak doufám, že alespoň máte sváteční příplatek, no a jestli pracujete a nemáte za to ani o korunu navíc, tak vítejte v klubu. Pro vás už ale docela další hity, bude na nás hitem Lonely, ale Scarlett.

Tohle byl německý rapper Nana a jeho hit Lonely. Jak jsme slíbili, tak jsme zahráli tady u nás na Hit Radio City. Za malou chvíli už tu budou pro vás nejnovější zprávy. Slovo si vezme zpátky Dominik.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Pražský dopravní podnik už má v garážích 30 trolejbusů od turecké firmy Bozankaya. Prvních 7 z nich má také všechna povolení pro provoz. Dodavatel ale ještě pracuje na odstranění závad a nedodělků, které je potřeba dořešit před nasazením do provozu. Vozidla mají jezdit na linkách, které vzniknou elektrifikací autobusů 131, 137 a 176. Po více než 10 letech se ve středu veřejnosti otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu jižních zahrad, bude přístupný zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Pokračuje ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
2: Krásné místo uprostřed hlavního města Prahy, kde k vám nedolehne jediný hluk z města okolo vás, ale ani hluk z návštěvnického provozu, který umí být na Pražském hradě intenzivní. My proto věříme, že si sem najdou cestu obzvláště ti, kteří hledají chvilku klidu.
1: Do konce roku chce správa Pražského hradu v Hartigovské zahradě opravit toalety a obvodové zdi. Společným cílem Česka a Belgie v Evropské unii je dostat vysoké ceny energií pod kontrolu. Shodli se na tom dnes v Praze předseda naší vlády Andrej Babiš a belgický premiér. Fotbalisté Slavie mohou už zítra obhájit ligový titul. Červeno-bílí přivítají v druhém z 5 kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na již nedostižných 11 bodů.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Noc do Prahy přinese ochlazení na 7 až 4 stupně, zítra naměříme maximálně 20, ráno bude polojasno nebo skoro jasno a ojediněle se přidají mlhy, během dne čekáme přechodně i zvětšenou oblačnost, ale beze srážek a večer se pak postupně vyjasní.
0: Retro víkend.
3: Retro
0: víkend.
3: To bylo naše informační okénko, s vámi už zpátky Tomáš Kočárník, 16 hodin a 2 minuty k tomu, to je čas rozjet naši další společnou hitoťku plnou devadesátkových hitů.

0: 90-kový hity tady u nás na Hit Radio City pokračují. Mamma Mia. 18 Mamma Mia. No a co si budem povídat, v těch 90-kách to bylo bohaté, i co se týče televizních pořadů. V nabídce toho bylo opravdu hodně, Doremi, Kolotoč, Riskuj nebo Rychlý prachy. Prosím vás, teď myslím ty Rychlý prachy, co moderoval Petr Rychlý. Jo, žádný jiný chlapi, jenom aby bylo jasno, o čem mluvíme. No ale dovolil bych si tady vyzdvihnout jeden konkrétní pořad, který byl zaměřen na seznamování, a to bylo Rande. Moderátoři Slávek Boura a Markéta Majerová, legendární dvojce, něco jako Mor a Evropa, a jednalo se o pořad, kam se reálně lidi chodili seznámit. A bylo jedno, kdo s kým. Holky s klukama, holky s holkama, kluci s klukama, speciál tlouštíků, hele, to šlo úplně všechno. Prostě spoustu věcí, které vzhledem k současné korektnosti by tak úplně že jo neprošly, protože tam kolikrát jako ty soutěžíci i přímo ponižovali. No ale zároveň musím říct, že pokud máte potíže se seznámením, třeba oslovit někoho, tak pořad Rande, přátelé, je studnice, bezedná studnice balících profesionálních postupů.
1: Taky nemám sice motorku, ale svezu tě na štangli svého kola. Souhlasíš?
2: Ano.
0: Tak co? Kdo byste chtěl svíst na štangli kola? No jo, no. Jako metafora 10 z 10. Balící hláška i 11 z 10. Tady už jdeme na další 90-kový hity. Za chvíli Janet Jackson, ale teďka Eros Ramazzotti.

0: Janet Jackson tady u nás na Hit Radio City. No a po prodlouženém víkendu se nám vrací oblíbená hra, která je vlastně zároveň jediná svého druhu.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Je to tak, každý všední den v naší odpolední show mezi 15. a 18. hodinou máte šanci dokázat, jak moc jste v otázkách mimo. No a čím víc jste mimo, tím větší šance a naděje na výhru. Jinak řečeno, ideální soutěž, my vždycky pro vás máme 10 jednoduchých otázek, na které ale vy musíte odpovědět úmyslně špatně. Kdo za týden odpoví nejrychleji, vyhrává hlavní cenu. Tento týden jsme hráli o rodinné vstupenky do pražské zoo, no a nová kola soutěže odstartují právě hned po prodlouženém víkendu, takže zase od pondělí, jak jste zvyklí v naší odpolední show, mezi 15. a 18. hodinou.
1: Nepoužitelní z Hit Radia City.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

další devadesátková klasika, tohle je kapela Nirvana, s vámi Hit Radio City, no a jestli hledáte tip na romantický jarní výlet, tak bych pro vás něco měl. Ve zprávách už jsme to nakousli, tak to dokousnem. První dáma Eva Pavlová po více než 10 letech otevřela na Pražském hradě nepřístupnou Hartigovskou zahradu. Je to součást toho komplexu jižních zahrad a Pražský hrad tohle komentuje jako největší novinku letošního roku. Proč byla tak dlouho zavřená, se vlastně moc neví. Moje osobní teorie je ta, že Miloš Zeman tam měl prostě se svými kolegy naskladovaný flašky. Ale pokud byste tedy chtěli vyrazit na tohle romantický

tak máte čas, a to do konce října, stejně jako v případě těch ostatních nádherných hradních zahrad na Pražském hradě. A mimochodem, vstup je tam samozřejmě zadarmo. To je informace, která vždycky potěší, no a tady už vás potěší zase další devadesátkový hity a přišel čas právě teď vyrazit do Brazílie.

0: Ramones a jejich pecka s názvem Pink. Náš retro víkend na Hit Radio City pokračuje dál. No a co si budem povídat? Hudba 90. let, to byl taky rap a hip-hop. A právě teď nás čeká výlet do roku 1995 za hitem, který vlastně jako přepsal hudební dějiny. Původně byl hrozně sprostej, ale nakonec je to extrémně citlivá záležitost a vděčíme za to Stevie Wonderovi. A v Austrálii se tahle píseň držela prvních 14 týdnů na rekordním prvním místě a podařilo se to překonat, tenhle rekord, až po 22 letech Edu Sheeranovi. A mimochodem v Austrálii píseň je tak extrémně populární dodnes, že některé ty kultury to tam mají vlastně jako národní hymnu a já se jim nedivím. Nemá cenu cokoliv víc dodávat. Jen si to prostě užít. Tohle nás čeká už za malou chvíli. Coolio, Gangster Paradise. Na Hit Radio City retro víkend pokračuje.
1: Hit Radio. Hit Radio.

pecka Suicide Blonde, za chvíli třeba Milli Vanilli nebo kapela Texas, s vámi hit Radio City. No a na WhatsApp mi dorazila další hromada zpráv, kde jsem se vás ptal, jaký byly ty vaše největší hity, módní trendy, prostě co nejvíc pro vás frčilo v devadesátkách. Tak Jirka mi napsal, že měl naprosto dokonalou teplákovku, značku říkat nebudu, ale je nám asi všem jasný, o jakou značku jde, a prý si připadal jako někdo, kdo je členem ruské mafie a zároveň asistentem ve sportovním obchodě. Jako Jirko, tohle je naprostá klasika, tyhle teplákovky měli všichni, kromě těch ruských mafiánů v těch devadesátkách, ti měli kožený saka a špičatý boty. Anička mi pak ještě napsala, že doma měli speciální tušku na předtáčení, respektive roztáčení těch zaseklých kazet, to je jasný, bez toho by to nešlo. No a pak mi ještě napsal Marek, že byl první ve třídě, přátelé, kdo měl plísňáky a byl za totálního frajera. Marku, my ti samozřejmě i takhle zpětně gratulujeme a doporučujeme se tímhletím životním úspěchem klidně ohánět i dneska, jako když tohle na nějakým pohovoru nezabere na tvýho budoucího zaměstnavatele, tak

0: vámi Hit Radio City, právě teď kapela Texas, za chvíli už další retrohity. Teď je tu ale naše informační okénko, je tu Dominik a nejnovější zprávy.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Letecký provoz v Praze dnes narušil dron v bezletové zóně ruzyňského letiště. Jedno letadlo kvůli tomu muselo být odkloněné do Vídně a několik dalších nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Případ dál prověřuje. Připomínám výluku metra C. Do neděle je obousměrně zastaven provoz mezi stanicemi Pražského povstání a Kobylisy. Zavedeny jsou dvě náhradní autobusové linky XC a XC1 a vyjela taky tramvajová linka 36. Detaily k výluce najdete na webu dpp.cz. Spor Hradu a vlády o složení české delegace na letním summitu NATO pokračuje. Prezident Pavel a premiér Babiš se na dnešní schůzce neshodli. Hlava státu trvá na své účasti, předseda vlády naopak míní, že by Pavel neměl být součástí delegace. O jejím složení kabinet rozhodne v červnu. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu. Zatím ji ale nechystá. Tenista Jiří Lehečka na turnaji v Římě postoupil do třetího kola. Němce Štrufa dnes porazil 7-6 a 6-3. To Karolína Muchová v italské metropoli ve druhém kole neuspěla, s Rakušankou Potápovou prohrála 3-6 a 2-6.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: V noci se v Praze ochladí na 7 až 4 stupně, zítra naměříme na nejvýš 20, ráno bude polojasno nebo skoro jasno a ojediněle se objeví mlhy, během dne čekáme přechodně i zvětšenou oblačnost, večer se pak postupně vyjasní.
1: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retro Weekend.
3: Retro Weekend.
4: Retro Weekend Hit Radio.
0: Tohle byly nejnovější zprávy a s nimi Dominik. S vámi už zase Tomáš, no a nám startuje poslední společná hoďka. A do ní si teď pustíme Briana Adamse.

Ace of Base a jejich Beautiful Life na Hit Radio City. No a když dneska, zítra a pozítří jedeme ty devadesátky v našem retro víkendu, tak bych rád ještě zavzpomínal na jeden časopis, který určitě známe všichni, a to je legendární Bravíčko. Já když nad tím zpětně takhle uvažuju, tak to byla vlastně superová vztahová poradna. Rozumíte, v té době nebyly ty internety, kam jste mohli pro intimní radu nebo si někam zajít, napsat, vyhledat, vygooglit. Bravíčko v tomhle byl naprostý klenot. No a když tak vzpomínáme, tak tady mám pro vás výběr takových pár dotazů, které padaly na adresu právě tohohle časopisu. Myslíte si, že mi v obchodě prodají kondomy? Nechci je na sex, ale viděl jsem z toho super návody na vzducholodě. Druhý dotaz. Dobrý den, nevíte, kde mít sex v téhle zimě, když to doma nejde a na záchodcích se mi do toho nechce? Zajímá mě tam ten použitej jednotný jako to jednotní číslo, ale dobře. Na závěr ještě jeden, a to je prosím vás opilecký dotaz na Bravíčko. Když jsem byl totálně na šrot, padal jsem, kámoš mě chytil a já mu řekl, že ho miluju. Dlouho se mnou nemluvil. Nemohl to vzít tak, že když jsou lidi na mol, říkají pravdu? Jako... Ach, legendární dotazy na Bravíčko, no, co k tomu dodat? I tohle byly 90.

Teď jsme v těch 90. zabrousili taky do Česka. Tohle byl David Koller a jeho Chci zas v tobě spát. Společnost vám dělá naše Hit Radio City, no a teď v podstatě taková hudební povinnost v rámci retro víkendu, a to královna popu. Mimochodem v roce 2017 Madoně odmítli vydat balíček, protože si mysleli, že se za někoho vydává, respektive, že se za ní někdo vydává, že to prostě není pravá Madonna. Žena se 14 alby, 5 Grammy a Golden Globe stála u té přepážky a musela těm lidem dokazovat, že je opravdu Madonna. Jako sorry, tohle je buď nejlepší nebo nejhorší zákaznický servis v dějinách. A prostě záleží na úhlu pohledu. No ale teď už volume doprava. Samotná královna popu a její The Power of Goodbye na Hit Radio City.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou legendární valící se kameny Rolling Stones v éteru Hit Radio City. No a v České republice se pořád ta porodnost, přátelé, nedaří zvýšit.

řešit. Ale to neplatí pro pražskou zoologickou. Tady totiž padl historický rekord a narodilo se tu 7 malých kapibar. To je největší vrch, jaký pražská zoo kdy pamatuje, a kapibary aktuálně patří vlastně i k nejvíc oblíbeným zvířatům, no a to hlavně díky bizarním videům na sociálních sítích. Taková je hold doba. Ale u nás, jako u lidí, ta nízká porodnost, to je něco, co nás hodně trápí, takže bychom se o těch kapibar evidentně měli učit. Na druhou stranu, premiér Andrej Babiš teď slíbil, že se zvýší porodnost u mladých žen a že takzvaně rozrodí Českou republiku. Já úplně nevím, co si pod tím představit. A doporučuji vám, nepředstavujte si vůbec nic. Pokud máte rádi klidný a kvalitní spánek.

0: You.
1: Neuvěřitelný kytarový solo na závěr. Ugly Kid Joe na Hit Radio City. Celý prodloužený víkend tady u nás vzpomínáme nejenom na ty největší hity 90. let, ale na všechno s tím spojené. Zítra vše pokračuje, budou vysílat moji kolegové z našeho nového Rádia DAB, které můžete bez problému naladit. No a připomínám, že zítra od 21 hodin nás čeká speciální retroparty, kde pro vás budeme mít ten nejlepší Eurodance playlist z 90. No a pokud byste chtěli mrknout, tak právě naši kolegové mají i nový speciální podcast Vypalovačka, kde se vzpomíná na tohle retro období a všechno s tím spojené. My už vám ale takhle do toho slunečního podvečera, krásný jarní čas, tak si dáme Eltona Johna na Hit Radio City.

0: of Lovers na Hit Radio City. Tohle už je ode mě dneska všechno. Užívejte prodlouženého víkendu a našich retrohitů, které tu pro vás máme až do nedělního večera. Přece jenom ty vzpomínky, ty devadesátky. To bylo období, kdy být cool znamenalo mít správnou bundu. Dneska to znamená mít správný názor. Bundu bylo jednodušší sehnat. Loučí se Tomáš Kočárník, teď už zprávy a po celé třeba Fool's Garden a jejich legendární hit Lemon Tree nebo Tina Turner. Mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci opozice uvedli, že by vláda neměla blokovat účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle nich by Pavel měl Česko reprezentovat. Vláda dlouhodobě odmítá v české delegaci Pavla. Ten však nadále zamýšlí se summitu zúčastnit. Táborská zoo se může pochlubit novým přírůstkem. V sobotu se návštěvníkům představí velbloudice Amara. To potvrzuje i ředitel zahrady Evžen Korec.
6: Získat samici velblouda z evropských chovů vůbec není jednoduché. Pracovali jsme na tom zhruba 3/4 roku. Návštěvníci se s ním mohou seznámit tuto sobotu, kdy bude speciální komentované krmení u velbloudů a kde řekneme všechny podrobnosti, včetně dovozu tohoto vzácného zvířete.
5: Přesný rozpis všech sobotních komentovaných krmení najdou zájemci na webu zootabor.eu. Britští lejbristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Volby mnozí označují za referendum o dvouletém působení premiéra Starmera. Neúspěch může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. No a fotbalisté Slávie mohou v sobotu obhájit ligový titul. Červeno-bílí přivítají v druhém z pěti kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Ve stínu derby se odehraje dalších 7 duelů.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Retro Weekend.

0: Retro Víkend
1: na Hit Radio City.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. Everybody hurts. 15. 10. 9.

0: víkend na Hit Rádiu.
1: Na Hit Rádiu City.
2: This ain't no disco.

Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

kráčaš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tě.

0: Radio City. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.